nech tě mění. A nevím, máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat. Mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.